0: szeptem na mnie mluv.
1: Mluv szeptem. Opakuj mi třeba všechno 100krát.